0: Hit Radio City.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: je.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. A pojďme také na hokej. Ocelářské derby mělo ve čtvrtém kole extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8-2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili. Po třetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravili zaváhání s Libercem a Mladé Boleslavy uspěli po výhře 4-1. Stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4-2. Karlovy Vary si poradili s Českými Budějovicemi 5-1. A Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4-3 v prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ještě do pondělí můžeme navštívit výstavu českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo korunovační roucho. Součástí je také výstava Habsburkové 500. Vstup je zdarma a otevřeno je od 9 do 17. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Co se týče odpoledních teplot, na 26. září velice nadprůměrné mezi 18 až 22 stupni Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
9: Tak to my samozřejmě doufáme, že se přesně tohle děje, 3 minutky po 7. hodině. Hezkou sobotu, přátelé. No jo, tak ranní ptáčata už jsou vzhůru, naladili Hit Radio. A teď samozřejmě čekají, co jsme si pro ně s Filipem připravili. Tak nic, jo? Připraveno nemáme nic. Ale to neznamená, že dneska nebude zábava. My jsme mistři improvizace, přátelé. Takže dneska jsem se teda díval, prosím tě, Evropský den jazyků.
6: Pak jo. Škoda, že umím jenom česky a anglicky na 2%.
9: Já jsem myslel, že bychom to udělali jenom tak, že byste si měli procvičit dneska jazyk. To úplně stačí, přátelé. Tak jdeme na to. Shakira a Zoo, za pár minut One Republic. Hezké ráno.
8: Hit Radio.

One Republic. 10 minut po 7 hodině, přejeme dobrou sobotu a hezké ráno, s vámi je Hit Radio. No tak musím říct, že zpráv, o které se dneska dá opřít 26. září, je víc než dost. Jedna mě trošku vyděsila. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že potká právě dneska, 26. září, opravdovou lásku. Jak to vypočítali ty odborníci, jo? Online seznamky prý zvyšují šanci ještě o 17%, no a když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý drink, máte ještě o 16% vyšší šanci. Jasně, není to o tom, že byste se teda jako měli opít úplně do němoty a jako v podstatě nemluvit nebo artikulovat tím způsobem, to si myslím, že zase atraktivitu trošku snižuje. Nicméně, prostě to funguje tak, že dneska, jestli náhodou vyrazíte někam, může to být samozřejmě, já nevím, výlet, může to být dneska večeře, může to být nějaký bar, cokoliv v podstatě. A budete mít pocit, že tam proběhla nějaká jiskra. Dost možná. Je to právě dneska ten den, 26. září. Podle vědců vypočítáno dneska je poměrně slušná šance, že byste teoreticky mohli potkat tu opravdovou lásku. Jo? Tak já vám držím palce, přátelé. A kdyby to náhodou nevyšlo, já za to nemůžu, já jenom tlumočím to, co tady před sebou vidím. Kato Aeon a jejich Turn the Lights Off. To je pořádná ranní nakopávačka. Za pár minut taky Hotel California s Victorií.

0: Hit Radio s vámi, dobré ráno, máme lehce po 7:45 a sobotu 26. září. My vám nabídneme už za chvíli samozřejmě další velké hity, třeba Sia nebo Kygo. Mimochodem teda já jsem ještě dál prozkoumal kalendář a dneska je zásadní to, že slaví všechny Andreji. Andrea je ta dáma, která dneska slaví svůj svátek, tak na ní nezapomeňte, jaká Andrea se ti vybaví úplně jako první, když se řekne Andrea.
1: No Andrea, já se přiznám, že mě teď bezděková, protože ta je tady nově u nás v rádiu a včera jsem je zrovna poslouchal v autě, takže takhle, kamarádku Andreu asi nemám žádnou zrovna, takže ještě učitelka ze základní školy se mi vybaví.
0: Nepovidej, ano.
1: Měli tak jsme jiná nádějepis.
0: A mně se vybaví jiná Andrea, Andrea Kalousová.
1: Andrea Kalousová.
0: Ty zase nevíš, kdo to je.
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Zpěvačka, ne?
1: Ježiš, měl vidět. Jo, tak to už vím, no. Proč se nám vlastně vybavili samý hezký ženský?
0: No, je to tak.
1: Tu učitelku ze základky nemyslím teď, jo.
0: Mimochodem jí samozřejmě zdravíme, protože je to Filipova největší faninka, která nevynechá jediné vysílání. Tak přátelé, dneska na Andrejky rozhodně nezapomeňte, když tak jim pošlete jenom nějakou zprávu, anebo jim řekněte, že se o nich mluvilo v rádiu. A to tady u nás, jo? Sia za pár minut, taky Kygo

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Please Forgive Me, tohle je Bryan Adams a tohle je sobotní ráno, posloucháte Hit Radio. Máme lehce po půl osmé, za pár minut si dáme September, taky Evu Farnou s Mirajem, ale přichází Filipova chvíle. Ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme na tři extrémně důležité zprávy. Dva vykutálení bratři v Londýně pod záminkou falešného rande unesli mladého muže, o němž si mysleli, že je bohatý a požadovali vysoké výkupné. Jeho přátelé však nedokázali dát dohromady ani desetinu a ještě přivolali policii, která si s únosci již věděla rady. Organizace v Texasu, která se stará o americké vojenské veterány, zveřejnila výzvu, aby jednomu z nich lidé k jeho stým narozeninám poslali alespoň 100 přáníček. Odezva však přečila o všechna očekávání, když oslavenci přišlo přes 4000 blahopřání. No a na závěr, to se ti bude líbit, Kubo, i posluchačům. Kontroverzní Britka Tia Billingerová, která na placené platformě OnlyFans tvoří obsah pro dospělé pod pseudonymem Bonnie Blue, oznámila jméno svého nedávno narozeného dítěte, které vzešlo z online aukce. Ona sama si za to na své konto připsala přepočtu přes 30 milionů korun. Tady bys chtěl poradit třeba se jménem pro děťátko jednou a mohl bys vydělat 30 milionů.
0: A řekneš to jméno?
1: To jméno toho dítěte?
0: No.
1: To nemám, to bych musel najít.
0: Jak to?
1: To je pochybení, veď?
0: No já jsem třeba čekal, že to bude něco jako velkolepýho a
1: hele, tak jako našel bych to, musel bys chvíli něco říkat.
0: No ještě. Tak dobře, já vám můžu říct jednu věc. Já vůbec nevím, kdo je Bonnie Blue. Jo, nemám nejmenší tušení.
1: Hele, už to mám. Vítězným se stalo jméno Bad Bolt, které nakonec jednoznačně porazilo další značně netradiční návrhy jako Top G, Group Project nebo Klavikural.
0: To snad není možný. Klavikural Hlejček a Klavikural Urban. Ano, my vám přejeme hezké ráno. Tady je sobota 26. září, posloucháte Hit

0: Georgem Ezrou u nás na Hit Rádiu. Dobré ráno, 3/4 a k tomu 1 minutka. Tedy 3/4 na 8, aby jsme byli úplně přesní. No a před námi samozřejmě další velké hity, plus k tomu ideální inspirace na snídaní. Je tady náš snídaňový proteinový odborník Filip Lejček, který nám určitě řekne, co bychom si dnes měli dát dobrého k snědku v sobotu 26.
1: Tak pokud máte samozřejmě možnost jako doma sporáku a všeho, co je k tomu potřeba, bych si udělal dneska míchaný vajíčka. Prostě nás nedal tam žádný parmazán, on je dobrý, ale je to hrozně moc tuku po ránu, takže prostě udělat si to hezké jako na másle. Jo, nepřeháně to s tím máslem. Trochu pažitky nahoru, jestli máte. A k tomu, jak si děláte chleba s máslem, tak já ještě doporučuji se předtím dát rozpíct.
0: Ano,
1: pak
0: ano,
1: nechat ano. Trošku vychladnout, protože když to máslo na to dáte hned, tak ono se jako rozteče, do toho to není dobrý. Takže bych takhle doporučil míchaná vejce a chlebík s máslem.
0: To je až neuvěřitelné, opravdu náš výživový poradce vždy ví, takže teď už očekáváme jenom fotografie, které posíláte na 777-937-777. Kdo pošle první fotku těchto krásných míchaných vajíček přesně podle receptu Filipa, tak vyhrává, víte co? Vůbec nic. Ale zase si pochutnáte, takže jako trochu tam výhraje.
1: Takhle, to už je na vašich rukou.
0: Jo, přesně tak. Hele, my už to z rádia jako nemůžeme všechno.
1: To už bohužel. Klidně se stavím, musíte být do 200 metrů.
0: Lost Frequencies a Reality, za pár minut taky Clue, anebo David Guetta.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Do sobotního rána se probouzíte v naší hudební společnosti, tady je Hit Radio. Za pár minut vám nabídneme taky čerstvé zprávy a abyste věděli, co se děje okolo nás, tak zůstávejte na ladini. No a další muzika, ta tady bude po osmé.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je minuta po osmé, vítejte u dalších zpráv. Pokud po sezóně vypouštíte vodu bez chemických přípravků, nehrozí nebezpečí přírodě ani vaší peněžence. Samozřejmě myšleno z bazénu. Kdyby však chemické látky mohly znečistit povrchové či podzemní vody, vyplatí se obezřetnost. V takovém případě je dobré nejdříve zjistit, kam lze vodu bezpečně vypustit a zda k tomu nepotřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Tradice papírových peněz a mincí se tak drží už jen u menších obchodníků a ve stánci. A pojďme také na sport. Jakub Menčík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. Na závěr včerejšího programu týmové exibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojice Alexander Bublik, Taylor Fritz 2x 6-4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Ode dneška až do pondělí do ukončení večerního provozu nejezdí metro na lince C, a to v úseku Pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Více na dpp.cz. Z Prahy Lucia Denková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Dnes očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách počítejte také ještě s mlhami. Co se týče odpoledního maxima, velice příjemné až na 22 stupních Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: A to všechno sedí na tenhle, pozor, prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Tak věřím, že řada z vás toho využila, že jste se sebrali, odjeli jste někam na venkov, někam, kde je trošku míň lidí, a že jste si třeba řekli, že o tomto víkendu budete sbírat houby, přátelé. A myslím si, že podle mykologů, odborníků a různých všech meteorologů a tak dál, je prý naprosto ideální, jsou ideální podmínky víceméně po většině republiky, kde sbírat houby. My s naším odborníkem, mykologem Filipem, se za pár minut určitě podíváme na to, co sbírat, co nezbírat.
1: Ano.
3: Poprosíme tě, aby si otevřel svoji encyklopedii, kterou si nedávno napsal, a kterou jsme tady křtili ve vysílání.
1: Mykologem, mykolog tělem i duší.
3: Ano, přesně. Jo, tak, to je ono. Ty už jistě pracuješ na nové publikaci, ale tady o té už
1: dvojka, bude dvojka.
0: Hit

0: Cranberries právě teď. Vy posloucháte Hit Radio, což děláte samozřejmě jedině dobře. Hezkou sobotu i po 8 hodině. Ano, ano, ano, slyšíte to všude okolo. Odborníci říkají, že teď jsou naprosto ideální podmínky pro růst hub. Jo? Takže jestli patříte mezi houbové nadšence a milovníky smaženic, právě teď přichází vaše doba. Ano, důležité je, abyste to sezbírali, vyrazili do lesů a tak dále. Náš odborník, mykolog Filip, vám může říct, že jeho, nebo řekni nám pár tipů na to, jak sbírat houby.
1: Tak musíte samozřejmě tu houbu nejdřív spatřit, potom když ji uvidíte, tak se k ní jako pomalu sehnete, bacha na záda, jo, u starších ročníků, jako jsme my dva už.
0: A promlouváš na ní nějak, aby věděla, že si přišel jako v dobrém?
1: No když vidím z dálky, tak jako říkám, ať si jedla, prosím, jo. A ona samozřejmě, pokud se podvolí, tak změní barvu najednou a můžeme si jí dát. A samozřejmě, pokud

0: Hrajeme vám Imagine Dragons. A za pár minut přidáme další velké hity pro vstávání a pro zkrátka lepší sobotu. Docela musím říct, že přece jenom probuzení do tohoto dnešního dne, do tohohle dnešního rána je o něco lepší s vědomím, že máme před sebou prodloužený víkend. To znamená, že ne už jenom dva dny, ale máme rovnou tři dny, které jako budou velmi parádní. Doufám teda, z hlediska počasí vlastně celkem jo. A ty máš co vlastně v plánu v pondělí? Ty jdeš sem, doufám.
1: V pondělí, já jsem se podíval, jo, já jdu sem.
0: Ano.
1: A potom hned frčím ještě do jiný práce, takže pro mě vlastně neexistuje moc jako volno ve svátek.
0: Ano, a proto v tuhle chvíli máme vlastně takovou potřebu vzdát hold všem, kteří na tenhle prodloužený víkend jako musí do práce a třeba právě teď nás poslouchají v práci. Je 8 hodin 20 minut, tak napište na 777-937-777, hoďte tam zprávu, nahrajte hlasovku, jakkoliv využijte SMSky nebo WhatsAppy a napište nám, jestli jste v práci a hlavně co děláte, jo? My si z toho za chvilku uděláme takový výtah a budeme vás všechny zdravit a v podstatě uctívat, jo? V sobotu v 8.20.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hunter X a taky ráno tady u nás na Hit Radio. Jsem v práci o 2, rozvážím pečivo a ještě 2 hodiny mě čekají, napsal řidič Zdeněk a Andrea z Litvínova napsala, která má dneska mimochodem teda svátek. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno a od 4 jsem v práci jako řidička MHD. Prosím, máte náš neskonalý obdiv, jak to všechno zvládáte i během tohohle víkendu, že jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Máte obdiv.
0: Máš,
1: máš
0: něco na srdci?
1: Na srdci mám tady 3 důležité zprávy z ranního updateu.
0: Hlavně, že to není šelest.
2: Ranní update.
1: Tak pojďme na to. V texaské obci Trinidad došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek, naopak jim spíše škodili. Tak to bych věděl i tady v Praze o místních odděleních.
0: A napadlo je, že by si na auto nalepili pomáhat a chránit?
1: Myslíš, že to je tím?
0: Ne, určitě.
1: Ježišmarja, ty Američani vůbec nemají dobrý nápady. No a pojďme, zůstaneme u policie, protože britská policie vyšetřuje bizarní krádež celé betonové zastávky MHD. Místní úřady v hrabství netuší, jak se těžký objekt podařilo odvést. Případ vzbudil obrovský zájem na sociálních sítích a v diskuzích. Policie teď doufá v pomoc svědku a s jakýmikoliv informacemi. Jde o jeden z nejneobvyklejších zločinů letošního roku. Tak nebyli to ty policajti z toho Texasu?
0: Ne, teď koukám, že na eBay někdo prodává zastávku. Tedy.
1: Kolik stojí?
0: 12 000.
1: Tak to berem. No a zůstaneme v zahraničí. Muž v Irsku se pokusil zaplatit pokutu za rychlost v mincích. Na policejní stanici dorazil s těžkým kbelíkem plných drobných. Úředníci strávili počítáním peněz celé odpoledne. Policie incident nakonec s humorem přijala. Muž se chtěl pomstit, ale pobavil tím celou zemi.
0: Hele, prachy jako prachy, ne? To se musí prostě počítat. A navíc to podle mě, buď teda vyhrál v nějakém automatu, jo, takový ten hrací automat, že jo, tam
1: ten,
0: ti dopadá.
1: Starý dobrý takový, kde to padalo z toho.
0: A nebo, jak si házel ty drobný peníze třeba za sprostý slovo někam.

s dobrou muzikou od Linkinu právě teď u nás. Hit Radio s vámi, 8:45, no a za pár minut samozřejmě další velké hity. Krištof s Dominikou Aládžiou, Calvin Harris, anebo Sabrina Carpenter. No a v 9 další čerstvé zprávy.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Sabrina Carpenter právě teď před 9 hodinou posloucháte Hit Radio City. Mimochodem děkujeme moc za zprávy, které chodí na 777-937-777. Dobré ráno, jsem v práci a budu i zítra a taky v pondělí. Starám se o 1300 slepiček a 100 kohoutů. Všem přeju krásný volný víkend a to napsala Jarka. My moc zdravíme slepičky, kohouty, to jsou ty vajíčka, na které Filip už vlastně čeká celé ráno, že si udělá tu parádní smaženici, že...
1: Kde je máme?
0: Jarko, moc zdravíme a když tak nám tam nechte bokem nějakých kolik, tak 6 vajíček je ideální.
1: No, takhle pro nás vlastně myslím, že my jich dáme v klidu 10.
0: Dobře, tak Jarko, 10 vajíček a my se brzy zastavíme.

0: Hi, this is Madonna.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu je 9. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Před topnou sezonou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadující roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky dávají. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energii servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních dvou měsících hned několik. A pojďme také na fotbal. Francie v úvodním kole Ligy národů porazila gólem Kyliana Mbappého Turecko 1-0. Zinedine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. To Belgičané zvítězili 2-0 v Itálii, jejíž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1-0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem poměru 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na výstavišti Holešovice dnes nahlédneme do světa těch, kteří každý den pečují o naši bezpečnost, zdraví a pohodlí. Den hrdinů začíná v 11 hodin, nabídne ukázky práce policie, hasičů, záchranářů a vyzkoušet si můžeme také interaktivní úkoly nebo sledovat zásahy a výcvik. Z Metropole Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Dnešek nabídne parádní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude vybízet hlavně k procházkám, protože teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
1: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
5: Tak zdravíme všechny, kteří mají volný víkend. Je tady sobota, 9 hodin a k tomu 2,5 minutky. A je teda pravda, že je vás dost, kteří musí i o tomhle prodlouženém víkendu pracovat. Hanka nás zdraví z 12-hodinové služby v nemocnici. A zítra prý taktéž budíček v 5 ráno, příchod domů někdy 19.45 a na státní svátek. To má úplně stejně. Mimochodem má prý narozeniny. Tak jí moc zdravíme, Hani, zvládněte to. Prostě dneska jako pevný nervy. My to zvládáme. Máme fantasticky. Filip je dnes opravdu v elitní formě.
3: Jo. Elitní forma. Už jedu, počkej, já si jdu dát kliky, musím mít.
5: Ano, ano, push, push, nahoru a dolů. To bych ti mohl pustit Venga Boys Up and Down. On je fakt dělá, to je neuvěřitelný. No, škoda, že nejsme v televizi. Filipe, už toho ne, nejsme v televizi. Roxette a Sleeping in My Car a za chvíli Taylor Swift.

0: tak všechno mám.
1: 9 minut po 9, takhle nám to pěkně vyšlo, sobotní Hit Radio, no a taky jedna velká hudební premiéra. Teda takhle, oficiálně byla už včera, protože 25. září v pátek vyšla nová písnička Taylor Swift. Celosvětově dá se říct, že tahle dáma je v podstatě číslo jedna momentálně, jo. Nejenom, že vyprodává vstupenky jako tak rychle na svý koncerty, že ani nemrknete, nejenom, že kdykoliv, kde udělá třeba na jednom místě jako 3-4 koncerty, tak se vždycky hned vyprodají. I co se týká poslechů na streamovacích platformách, tak je tam vždycky číslo jedna. Prodeje vlastně alb, to samý. Prostě Taylor Swift jako absolutní number one. Dokonce to vlastně ten její status hvězdy došel tak daleko, že si mohla dovolit svoji letošní svatbu udělat v Madison Square Garden, což přátelé si nemůže dovolit jen tak někdo. No a samozřejmě ta Swiftie mánie, která okolo ní je, tak je podpořena vždycky každou novou písní. A tentokrát je prý úplně ze života, protože někdy jsou ty vztahy jako fakt komplikovaný, jo. Je to v podstatě taková zpověď dam, žen a vlastní zkušenosti z toho, jak s těma chlapama to prostě není úplně jednoduchý, jo. A jak většinou chlapi dělají stejné věci a ty ženský potom trpějí, jo. Jmenuje se to Patient Zero, to znamená pacient číslo nula, v podstatě takový jako postupný, chronologicky časovaný jako začátek, kam se můžete dostat. A my tu písničku ještě normálně u nás na Hit Radio nehrajeme, ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas udělat trošku výjimku a tak vám ji dát právě teď. Všem, kteří v sobotu, po ránu nebo dopoledne posloucháte Hit Radio. Tady je Taylor Swift a novinka Patient Zero.

0: Chápete a pate, Rose a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno vám všem, kteří už jste na nohou. Máme 9:45 a za pár minut si dáme další skvělou muziku. Připraveni jsou Coldplay nebo taky Enrique Iglesias. Mám zásadní dotaz na muže, který ví v podstatě úplně všechno, je to jeden z nejinformovanějších lidí v tomhle studiu. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva, tak Filip má tuhle funkci.
1: Už jsem tě chtěl vlastně vyseknout poklonu a ty jsi nějak nakonec ponížil. Pojď mě říct, o co jde.
0: V pondělí je státní svátek.
1: Jo.
0: Mě zajímá, jak jsou otevřené obchody. Jestli jako můžu jít do obchodu, nebo nemůžu jít do obchodu. Protože vem si, že už je to 10 let, co se obchodníci u nás v České republice musí řídit tím zákonem, který vlastně upravuje tu prodejní dobu a zakazuje obchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevírat na některé vybrané státní svátky. Tak co 28. září?
1: Tak já tady čtu, že v pondělí 28. září se tady slaví Den české státnosti, abyste mohli machrovat před kamarádama. No a tenhle je jedním z dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. To znamená, to tady mám před sebou, 28. září, to znamená, ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Takže tyto obchody budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží či letištích, čerpací stanice a lékárny. Takže takový ty menší obchody pod 200 metrů čtverečních, ty budou otevřeny. Vemte si metr a přeměřte si to.
0: Za pár minut další muzika. Hezké ráno.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

0: my jsme Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu, hezký víkend. Samozřejmě i víkend patří k celému týdnu, i patří sem k nám na Hit Radio. A jestli jste náhodou v práci, tak my taky, jo? Ale důležité je, že máme před sebou prodloužený víkend, vy určitě plánujete spoustu věcí. A neměli byste je určitě odkládat, přátelé. Jestli něco chcete udělat až za 3 týdny, ne, pokud možno to udělejte hned. Pravda, může vás možná uklidnit to, že v tom odkládání nejste sami, protože s neustálým odkládáním povinností má mít problém podle průzkumu zhruba každý 3. Čech. Před 40 lety to bylo přitom jenom něco okolo 5% lidí, jo. Takže to evidentně jako trošku klesá nám ta produktivita. Takový Filip, ten by vám o tom byl schopný povídat hodiny úplně.
1: No to já můžu, hlavně já znám ten odborný název, který jste možná slyšeli, prokrastinace se tomu říká.
0: To se tomu chtěl vyhnout.
1: Chorobné odkládání povinností a mám to přesně tak, včera vlastně jsem si chtěl ohřát jídlo, bylo myslím 19.30 a dostal jsem se k tomu ve 20.20. Jo, prostě jsem ležel na gauči a odmítal jsem stát. Já vzhledem tu nádobí taky. Máš to s něčím takhle taky?
0: Ne, já jsem viděl, co jsi dneska dával ke snídani, tak jsem si myslel, že jsi ohřál až teď ráno večeři.
1: No, byla to večeře, ale z jiného dne ještě. Přátelé, k snídani jsem dneska měl chili con carne s pitou a zakysanou smetanou.
0: Takhle ten člověk umí žít. No nic, pojďme ještě k té prokrastinaci, jo. Hele, já odkládám jako spoustu věcí.
1: Máš čistý auto?
0: Teď jsem ho nedávno nechal umýt, takže dá se říct, že je čisté.
1: Já mám 3 týdny špinavé auto. Už jsem měl 5x kolem babky, říkám, umyju to, ne, příště. A také to děláme s benzínem, teď jak je drahý, víš? Akorát tam to nemá ten efekt, že bych ušetřil, tam to prostě si to zaplatím.
0: A rozbliká se žebravé okno a ne, to ještě vydrží a pak stojíte na té dálnici, máte ty varovné světla, jdete s tím kanistrem a říkáte si, to ještě vydrží.

0: S Robinem Schulzem před 9:45. Hit Radio s vámi. A další velké hity vám dáme už za chvíli. Třeba Damiano David tady bude, nebo taky Clean Bandit. A ještě přidám pranostiku pro dnešní den, přátelé, 26. září. Představ si, že dnešní pranostika zní: na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: A to jméno Cyprián, to si vymysleli, nebo to opravdu existuje?
0: Řekl bych, že dřív se asi jako používalo, ale přijde mi to jako, že to není příliš originální pranostika, protože jestli si pamatuješ, tak v létě se říká svatá Anna chladna z rána a dneska máme na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: Vidíš tam tu podobnost?
0: Jako zbytečná si bych řekl. No.
1: To si teda myslím. Každopádně jsem ještě našel, že Cyprián je mužské křestní jméno latinského původu, které v překladu znamená muž z ostrova Kypr. To se mi jak nezdá.
0: Je teda to hezký?
1: Jo, ale je to teda přehled od AI a každopádně v České republice přijíždí přibližně 10 nositelů tohoto jména.
0: Tak jestli nás náhodou poslouchá nějaký Cyprián, tak ať je okamžitě napíše na 777-937-777 a případně, jestli vy znáte nějakého Cypriána, dejte nám na něj rovnou číslo.
2: A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland. Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jdu spát.
1: Míra je před 10. hodinou, Hit Radio s vámi a za pár minut čínsky víno, anebo taky čerstvé zprávy.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Bangkoku spadlo za dva dny téměř 300 mm srážek a úřady vyhlásily ve všech obvodech stav ohrožení. Rozhodněná voda zaplavila ulice i domy a lidé se v některých čtvrtích brodí až po stehna. Premiér kvůli krizové situaci předčasně přerušil svou zahraniční cestu a vrací se zpět do vlasti. Město naplno odčerpává vodu a pro obyvatele připravilo 1 000 000 pytlů s pískem i evakuační centra. Varování před vydatnými dešti a dalšími přívalovými povodněmi přitom v oblasti platí až do neděle. Etiopie se opět ocitá na hraně ozbrojeného konfliktu. V některých regionech země, včetně severoetiopské Tigraje, se v poslední době rozhořily tvrdé bojové střety. Povstalci tam obsadili letiště a v dotčených oblastech jsou vážně omezeny dodávky i fungování mobilních sítí. Země tak čelí hrozbě obnovení rozsáhlé vnitřní nestability navzdory předchozím snahám o stabilizaci po předchozích válečných krizích. A pojďme také na sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Přímý přenos před zápasovým studiem sledujte na ČT Sport o 19.30. Už od 15 hodin dnes ale otevírá všem fanouškům brány také Repre Fanfest, což je fanzóna přímo u stadionu s bohatým programem, a to až do úterního večera. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Ještě do pondělí můžeme navštívit výstavu českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo korunovační roucho. Součástí je také výstava Habsburkové 500. Vstup je zdarma a otevřeno je od 9 do 17. Z metropole Lucie Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno. Co se týče teplot, záleží na tom, kde budete. Co se týče většiny území, maximáš na 22 stupních. Na severu a severovýchodě počítejte s maximem na 19 stupních Celsia.
1: No a teď už nás čeká skvělá muzika. Kuba Urban za vámi, nebo před vámi, to je podle toho, kde máte rádio. A teď už činasky.

0: Alan Walker a taky sobotní dopolední hitrádio. Za pár minut i Omi a Cheerleader a nebo novinka od Miley Cyrus. To všechno vám pustíme za chvíli, ale pojďme se ještě vrátit do toho včerejšího rána.
1: Dopak to zvoní s hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, protože včera jsme to vlastně ukončili, to znamená, že jestli jste byli připraveni na to, že v příštím týdnu budete v 7 hodin a 10 minut čekat u svých dveří s tím, že vám zazvoníme, vy otevřete dveře a bude tam hlídka hitrádia, tak je jako dobrý, ale už je trošku pozdě. Kdo pak to mluví je, nebo kdo pak to zvoní, je za námi. A Šárka inkasovala včera ráno ve snídaní šampionů 50 tisíc korun. Hezky z ruky do ruky.
2: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka. A obrovský pes tady je. Pane bože. Pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám. Já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než jasmin. Tisíc korun, paní Šárka.
0: Já vřele doporučuji, abyste se podívali na náš Instagram, protože tam najdete to Šárčino štěňátko, které vypadá v podstatě jako takový poník. Ano, je to opravdu obrovský pes a Jasmin by na něm bez problému mohla i jezdit po obci.
4: Já jsem se koukal, to byl takový pes Falco z Nekonečného příběhu. Asi argentinská doga, dle mých poznatků si myslím.
0: No a mně se teda líbilo, jak paní Šárka říkala, vždyť je to štěňátko.
4: A mně by se líbilo, víš co, Jakube, vyhrát 50 tisíc korun.
0: Jo, a co bys si s nima udělal, prosím tě?
4: Co bych s nima udělal? Koupil bych si zimní pneumatiky na auto, protože na jedný mám bouly a říkal jsem si právě prokrastinace, nechám to jasně, na zimu, kdy to jasně bude nejdražší, to jsem přesně ano udělal. No a asi, jak je moderní dneska, poslal bych něco třeba do útulku pro pejsky, opravdu.
0: To je hezký.
4: Třeba 5 000 toho aspoň.
0: No to je dobrý, to je pak dobrý. Takže vidíte, Filip si plní svoje praktické sny, vy si samozřejmě můžete případně jako splnit nějaký svoje lepší sny, třeba nejenom pneumatiky, já nevím, dovolená, jo, za 50 se ženeš dobrou dovolenou.
4: To určitě, to určitě.
0: Myslím, že určitě.
4: Takhle, když nevezmeš manželku a děti pojedeš sám, tak to bude pěkná dovča.
0: Možná budete mít i tendenci se nevracet, přátelé, ale ono za těch 50 tisíc se jednou vrátit prostě budete muset. Omi a Cheerleader, no a vy poslouchejte i nadále Hitradio, protože kdo pak to zvoní, je sice za námi, ale my pro vás chystáme už brzo něco dalšího. Tak hezké dopoledne.

Hrajeme vám novinku od Miley Cyrus. Právě teď. My jsme Hit Radio. Hezkou sobotu. Další velké hity vás čekají za chvíli. No a taky nás čeká babí léto. Taky ho máte rádi. Taky se vlastně na něj hodně těšíte. Pro mě osobně je to jedna z těch jako nejhezčích, zároveň teda taky nejkratších částí roku, když to vyjde. Babí léto, když už se jako pomalu, ale jistě s tím létem jak to rozloučíme a ono přece jenom ještě na poslední chvíli o sobě dá vědět a vzhledem k tomu, že už jsme oficiálně odstartovali podzim, tak v tom příštím týdnu to bude víc než podařené, protože meteorologové slibují, že teploty v příštím týdnu se budou někde pohybovat dokonce okolo 25 stupňů. Začínat to bude už vlastně dneska částečně, nabíhat to bude tak nějak jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. To znamená, že většinu toho příštího týdne budeme mít opravdu hezké počasí a typické babí léto, tak jako máme rádi. Tak si to užívejte, zejména pokud jste spojili třeba to pondělní volno s nějakou ještě, nevím, další dovolenou. Myslím si, že jestli se budete pohybovat tady u nás po Čechách, tak že to padne na úrodnou půdu. Zkrátka, počasí bude skvělý. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gun, gun, gun. I tohle je muzika, tohle je velký hit, který uslyšíte za chvíli.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A Lost Frequencies nebo Lady Gaga už za chvíli hudebně u nás na Hit Radio. Stále přejeme dobré sobotní dopoledne. No a jestli máte rádi fotbal, tak si myslím, že byste teď měli být v pozoru, protože nás čekají vlastně premiéra nového trenéra, jo, to je zásadní. Čekají nás dva zápasy fotbalové reprezentace a k tomu taky jedna pěkná akce, která se jmenuje Reprefest. Jedním z hlavních činitelů celého toho Reprefestu je Filip Lejček. Nevím, jestli ho znáte, ale to je opravdu velmi sympatický moderátor Hit Radia, je tady s námi. Dobrý den, Filipe.
1: No, dobrý den. Já bych vás chtěl samozřejmě pozvat, abych řekl správně ten název Repre Fan Fest, protože okay. Je to pro vás, pro fanoušky. Takže pokud máte rádi fotbal, určitě to nezačíná v Edenu jenom tím zápasem, ale mnohem dřív. Tedy dneska můžete dorazit od 15. hodiny do 21. A tenhle ten Fan Fest běží až do úterý, to znamená i v neděli, v pondělí o svátek a zároveň v úterý. My samozřejmě dneska hrajeme s Chorvatském večer a v úterý z Anglii. Těšit se tam můžete na fotbalový turnaje, otevřený trénink reprezentace, autogramiáda tam bude taky samozřejmě nějaký ten DJ, soutěže o ceny, dobré jídlo, no a samozřejmě taky ty domácí utkání repre s velkými týmy Chorvatsko a Anglie. Samozřejmě favoriti nejsme na tyhle zápasy, ale tím, že přijdete dopředu, tak dáte vlastně už reprezentaci takový ten impuls, že jim držíme palce všichni.
0: Že jsme ten 12. hráč.
1: 12. No. hráč, ano.
0: Ještě můžeme dodat, že další náš takový bezvýznamný kolega, pan Pelnář, který...
1: Ten to bude moderovat zítra.
0: Ano, ten provází dokonce všechny ty zápasy, to znamená, že zítra se na něj taky můžete těšit. No a prosím tě, tip na výsledek, no, já to potřebuju vědět, jako, chci to z tebe dostat.
1: No, hele, takhle, já bych samozřejmě rád řekl, že hodně vyhrajeme, ale já budu hodně optimistický a řeknu, že dneska porazíme Chorvaty 2-1, byť hodně lidí si bude klepat na čelo, protože Chorvati jsou favoriti, ale já věřím Čechům, já jsem patriot.
0: Ale ještě jsem se díval, teď mi řekni, jestli je to správně nebo ne, Luka Modrič,
1: ano.
0: Asi 45-letý stále hraje?
1: No počkej, tomu není 45-41, myslím, počkej, já to jdu se podívat.
0: Dobře.
1: Luka Modrič, jo, 9. září 18, takže teď na oslavil 9. 41. narozeniny. Hele, hraje dokonce místo, aby se dal do ústraní, tak šel hrát do AC Milan, což pořád je jako hodně dobrý klub. No a lítá tam prostě, když je mu 20 na tom hřišti.
0: A uvidíme ho teda.
1: No, měl by hrát dneska, je to kapitán chorvatské reprezentace a největší hvězda jejich.
0: Tak držíme palce, ať to dneska dopadne a samozřejmě Repre Fan Fest a když tam dorazíte, tak nezapomeňte Filipa moc pozdravovat. Jo, to jsi vlastně ty.
1: To jsem já.
0: No jo, Ježíš Maria.
1: Doražte.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: hrajeme Lady Gagu a její Abrakadabra. Mimochodem čerstvá maminka Lady Gaga dlouho to tajila. On už pak jednou to prostě neutajíte, to je jasná věc, takže jí samozřejmě gratulujeme, přejeme, ať je to zdravé a ať má spoustu dalších radostí, nejenom po té hudební stránce, protože předpokládám, že ta půjde trošku stranou teď, ale ať se jí daří i po té rodinné stránce. Myslím si, že ta holka si to zaslouží už jenom vzhledem k tomu, kolik musela obětovat hudební kariéře. Takže Lady Gaga za námi, no a vybíráme další velké hity, které tady budou za chvíli. Luis Capaldi, Lenny a nebo Felix Jan. No a chystáme na 11. taky další čerstvé zprávy, tak si na ně počkejte.
1: $9.90 a Magi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za $29.90 až do 29. září. Kaufland.

0: Hitradio je s vámi před 11. hodinou. Víte, co to znamená? Už za chvíli máme pro vás hity k obědu. A zajímá nás, co vaříte. Tak se na to připravte. 777-937-777. Další zprávy za chvíli.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Řeka Bílina se po téměř půl století vrátí zpátky do přírodního koryta. Tok byl sveden do 3-kilometrového potrubí, protože voda ohrožovala těžbu uhlí. Povodí Ohře na korytě mezi Mostem a Chomutovem zahájilo hlavní stavební práce. Ty by měly skončit v roce 2028 a vyjdou na víc než 120 milionů korun. A pojďme také na sport. Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav 27-letého Chytila, jehož kariéru poznamenali otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ode dneška až do pondělí do ukončení večerního provozu nejezdí metro na lince C, a to v úseku Pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Více na dpp.cz. Z Prahy Lucia Denková.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Na co čekáváme, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, na většině území maxima až na 22 stupních, na severu a severovýchodě 19, pokud byste vyráželi na hory, počítejte s 15 stupni Celsia.
0: No a s Filipem vám přejeme dobré dopoledne, teď je 11. hodina, vy už připravujete oběd a nás zajímá, co dneska kuchtíte. Máme pro vás hity k obědu. Tak se pochlubte na 777 937 777.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, a tohle je samozřejmě píseň, se kterou jsme začali dnešní hity k obědu, které si diktujete na 777-937-777. A bylo to mimochodem pro Tomáše, zdravíme do Valmezu. Tomáš si dělá na oběd zapečenou klobásku, peče v troubě prý, k tomu přihodí hranolky a svatou trojkombinaci, tedy hořčice, tatarka a kečup. Dobrou chuť, přátelé. A my pokračujeme, další zprávy chodí. Zdravíme do Varnsdorfu, tam je Monča, ta dělá klasiku, to znamená bramborový salát řízek, milujeme, skvělá věc. Já jsem si u mojej milovaný manželky řekl plněnou papriku, rajsku a knedlík. Výtečně, to jsem dlouho neměl, to je dobrá věc. No a aby jsme to spojili ještě s hudbou, tak tady mám od Lenky jednu zprávu, která by si přála Ves a Alane, což je jako velká devadesátková hitovka. A jak ona sama píše, rozhodla se prý dneska trochu čarovat. To znamená hovězí vývar, domácí drobení, bramborový salát, vepřový řízek, štrůdl a k tomu všemu ještě čeká, až chlap dorazí z hub. Tak teda, jako klobouček. Lenka tady píše, že odpoledne při formuli bude mít co dělat. Ano, ve 13 hodin se jede velká cena Azerbajdžánu, to znamená v Baku. Já se teda moc těším. My to zase nevyhrajeme, protože fandím Ferrari, takže to je úplně zbytečný, že ho se dívat, ale dívat se určitě budu. A pro Lenku i pro vás, pro všechny ostatní, kteří jste na příjmu Hit Rádia. Tady Ves a Alane a přejeme dobrou chuť a i vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svojí. 777-937-777 a budeme rádi, když k tomu připojíte, co si dnes dáváte k obědu.

pro babečku bramborovou kaši se smaženým květákem. Jo, a ještě je polévka uzená s kroupami a bude taky kynutá bochta s tvarohem a švestkami. Jo, tak to je docela šlichta. To znamená, že to máte jako na poměrně hodně dlouho, tak hlavně, ať se nic nepřipálí, ať je všechno hotovo a přejeme dobrou chuť, jo? S Lenkou už za chvíli.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Adam Levem a taky Hit Radio. Dneska v sobotu dopoledne i 11:30. Stále zjišťujeme, co dneska budete mít na oběd. A další zprávy, které dorazily od Evy třeba. Vařím plněné bramborové knedlíky s uzeným, také k tomu zelí, cibulka a prosím o zahrání Petra Muka. No jasně. Tak není problém, Petr už je připraven. No a ještě se zastavíme v Novém Jičíně. Zdraví Vláďa, dělá totiž vepřové závitky s anglickou a taky hermelínem, jo? Tak tohle jsou vaše obědové tipy, co dneska na sobotní oběd připravujete vy. No a k tomu vám hrajeme vaše oblíbené písně. Ty a já, Petr Muk, a za pár minut třeba Alesso a Heroes.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Tohle už je dneska absolutní klasika. Nothing Else Matters, Metallica a Hit Radio, které je s vámi i lehce před 11:45. To znamená, že nám zbývají už opravdu jenom dvě písničky, jak to tak vidím, které jsou přesně podle vás a podle vašeho gusta a jsou to hity, které vám hrajeme k obědu. Eminem s Rihannou a za pár minut taky DJ Semi, to je pro Radka, který mimochodem na dnešní oběd chystá přesně nic. Tak je skýdlo. A mimochodem, když už jsme u té Metaliky, tak ještě musíme zdravit do Nového Města, protože Richard nám napsal, že manželce Martině by měla letět zrovna tahle píseň, Nothing Else Matters, a to proto, že dneska připravuje dýňové risotto. To je přesně to jídlo, které je takzvaně podzimní, takže to jste to vychytali naprosto správně. Za pár minut další hity, my jsme Hit Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: tuším, že tohle byl nějaký rok 2002. Co jste zrovna tehdy dělali? Jen si vzpomeňte, DJ Sammy a Jenu a Heaven těsně před pravým polednem u nás na Hitrádiu. Tak stále hezkou sobotu, za chvíli už se klidně chopte svého oběda, který jste doteď připravovali, a přejeme vám dobrou chuť, a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát další velké hity. Pokračujeme za pár minut s Michaelem Jacksonem, ale čekají nás i zprávy, a to ve 12.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Hrozí tak, že řada talentovaných mladých lidí se na vysokou školu nedostane vůbec. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. A pojďme také na basket. Stephen Curry přidá v dresu Warriors další dvě sezony. Čtyřnásobného šampiona NBA čeká již 18. ročník ve stejném týmu a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu. 38-letý basketbalista podepsal novou smlouvu podle ESPN na 2 roky a 116 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Na výstavišti Holešovice dnes nahlédneme do světa těch, kteří každý den pečují o naši bezpečnost, zdraví a pohodlí. Den hrdinů začíná v 11 hodin, nabídne ukázky práce policie, hasičů, záchranářů a vyzkoušet si můžeme také interaktivní úkoly nebo sledovat zásahy a výcvik. Z Metropole Lucie Daňková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: No, počasí nás čeká teď v následujících dnech velmi pěkné, protože se blíží babí léto. Ačkoliv už máme podzim, tak léto ještě naposledy vystrčí růžky a vlastně začíná to už dneska. Nejvyšší teploty do 22 stupňů, pršet by rozhodně nemělo. Počítejte s tím, že jenom na severu a severovýchodě naší republiky se teploty udrží někde pod 20 a jestli se pohybujete na horách, teploty budou maximálně do 12 stupňů. Ale sobota pokračuje i po pravém poledním, s vámi je Kuba Urban, Hit Radio, no a taky ty největší hity. A když největší, tak Michael Jackson.

Krištof a jejich Rubikon. Máme 7 minutek po pravém poledni a vy posloucháte Hit Radio. Dobrá volba, děláte skvěle, hezkou sobotu. Jestli máte doma takový ten robotický vysavač, jak vysává za vás a vy se na něj jenom koukáte, případně mu určujete, kde by to mělo vysát přes mobilní aplikaci, tak bacha na něj, já bych ho dneska zkontroloval. Některým robotickým vysavačům už totiž obývák začíná být poměrně malý. Na německé dálnici A3 musela zasahovat policie kvůli robotickému vysavači. Ano, na dálnici. On si to totiž úplně v klidu šinul levým pruhem mezi auty. Tohle se opravdu jako skoro nemohlo stát, ale je to reálná věc. Když si to zadáte do Google, tak vám to vyjde. Policisté ho nakonec odchytli a jako zjištěnou věc naložili do služebního auta. Já mám samozřejmě k tomuhle nějaké dvě teorie, jo. Buď ho omylem tedy majitel přepnul do režimu autobán, což teda nevím, jestli tam je, anebo už měl zkrátka uklízení plný zuby, prásknul dveřma a vyrazil za svobodou. Jinak si to nedovedu vysvětlit. No každopádně v levém pruhu německé dálnice platí jedno, když nevysáváš alespoň 200 km za hodinu, tak uhni doprava. Já bych se přece jenom na toho vašeho mazlíčka domácího, robotického dneska podíval, nějak mu promluvil do duše, ať něco podobného nedělá. Má to samozřejmě jednu obrovskou výhodu, jo. Jak známe české dálnice, že kdyby vjel na D1, tak se podle mě propadne do první díry. Tohle je Shakira. A tohle je hymna fotbalového mistrovství. Dáme si daj. Právě teď.

0: ideální saxofon pro sobotní poledne. 15 minutek po 12. No a další muzika vás čeká. Stejně tak jako jedna překvapivá zpráva. Teda nevím, jestli jste to věděli, mě to dneska teda celkem zaskočilo. Je to zpráva ze včerejšího večera. Jestli sledujete sport, tak vám určitě jméno Barbora Sémanová si něco říká, jo. Je to naše nejúspěšnější plavkyně, je to vlastně teď tuším čerstvá mistryně Evropy a už její jméno na závodech neuslyšíme. No jo, teda ne, že by jako nestartovala. Ona normálně plavat bude dál, ale vdala se. A to za jméno velmi slavné. Protože až bude příště zase skákat přímo do bazénu, tak už se bude jmenovat Barbora Šupenič. A jestli vám to jméno něco říká, tak ano, on je ten, který šokoval zlatem z mistrovství světa. Alexandr Šupenič, vynikající to šermíř a už jsou normálně manžele. Takže gratulujeme v tomhle případě, protože oznámeno to bylo včera na jejím Instagramu, tak jenom abyste se nedivili, až příště se zase budou sčítat nějaké úspěchy a to třeba právě z bazénu, tak Barbora Sémanová už je Barbora Šupenič. Abyste nebyli zbytečně zmatení. Tohle je klasika od Meredith Brooks. Bitch. A taky Robbie Williams. To všechno vám budeme hrát už za chvíli.
1: Gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

velkolepá hudební spolupráce Martin Garrix, Macklemore a Patrick Stump. A taková malá vzpomínka, jo, na léto, Summer Days. Mimochodem, okolo Macklemora se teď jako hodně dělo, hodně se to okolo něj točilo. On má totiž najednou volno v kalendáři, teda už vlastně zase ne, jo, ale Ed Sheeran ho tak nějak jako vyprovodil ze svého amerického turné, protože americký rapper Macklemore vlastně skončil jako předskokan turné Eda Sheerana, a to poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestince a taky zahrál jednu protestní skladbu. No a Ed Sheeran říká, dobře, tak takhle to nepůjde, a vlastně to skoncoval se všema předskokanama a nakonec to turné dokončí úplně sám. No ale Macklemore toho vlastně využil. Najednou měl volno v kalendáři a říká, dobře, tak já oznámím svoje vlastní turné, které se dokonce jmenuje Free Palestine Tour. Zatím má 3 evropské zastávky, Dublin, Paříž a taky Londýn, ale další zastávky by prý měly přibývat. Celý ten výtěžek chce věnovat organizacím, které podporují Palestince. No a oznámení začal vlastně docela výmluvně, trošku si rýpnul, jo, do toho Eda Sheerana a říkal, jak všichni víte, můj program se teď trochu uvolnil, no takže Macklemore vlastně bez toho turné jako dlouho nevydržel, jede si vlastní a tak nějak vlastně toho celého využije. Teď už Miraj a Anděl a za pár minut třeba David Guetta s Kelly Rowland. Zazpomínáme na jejich hudební spolupráci s názvem When Love Takes Over. My jsme Hit Radio, tak hezkou sobotu.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: jeden velký hit za druhým a k tomu patří taky Nico Santos, Human Being. Já jsem Kuba Urban, no a popřeju vám krásné odpoledne, nejlépe samozřejmě u nás, na Hit Rádiu, protože to počasí k tomu svádí, přátelé. Vypadá to, že dneska vlastně bude docela pěkný den. Nejenom dneska, ale meteorologové to slibují na celý příští týden, takže hurá, hurá, vítej babí léto. Už se nám chybělo. Tohle jsou Coldplay a We Pray, tohle je muzika, kterou vám ještě zahrajeme do jedné hodiny. No a společně se slyšíme zase brzo u nás na Hit Rádiu.
1: Jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Část C-čka je mimo provoz. Metro ode dneška do pondělí nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. O celém prodlouženém víkendu jsou ve vyloučeném úseku zavedeny náhradní autobusy XC. Dopravní podnik uvedl, že jde o poslední plánovanou rekonstrukci v metru v tomto roce. Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů. Budou tam moci trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta městské části Jakub Stárek.
2: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových bruslích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice, že by jsme to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
1: Stavba areálu kolečkových sportů na Ladronce podle současného předpokladu potrvá rok. Nová pravidla pro školy v Itálii. Tamní vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků, kteří nemají dostatečnou znalost italštiny. Takových bude moci být v každé třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Odpoledne má zůstat slunečné, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Zítra v Praze čekáme většinou polojasnou oblohu, zpočátku výjimečně mlhy, během dne bude mraku ubývat až do vyjasnění a teploty opět do 22 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Hezké odpoledne, 2:13, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte sobotu a taky to krásné slunce. Hit Radio. No a věřím, že si budete užívat i další hity. Za chvilku Linkin Park a právě teď je tady Sia. Tak jdem na to.

Linkin Park a The Emptiness Machine. Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. Krásnou sobotu a opravdu, sobota nádherná, počasí se opět zlepšilo, mělo by to tak být i nadále, tak si držíme pěsti. No pokud byste chtěli tu sobotu ještě využít, tak jeden skvělej tip na výstavišti je dneska Den hrdinů a můžete se tam tak potkat s policisty, hasiči nebo třeba vojáky, nechybí samozřejmě ukázky profesionální techniky, soutěž hasičů ve vyprošťování osob, taky dětský požární sport, kinologové, vodní záchranáři, prostě spousta organizací z oblasti prevence, bezpečnosti a pomoci. Takže se tam dozvíte i spoustu zajímavých věcí, no a zároveň, když je takhle hezky, vyrazíte ven. Ale nebojte, soundtrack vám zařídíme, i pokud zůstanete doma. Tohle jsou Offenbach, tak jdem na to, Praho.

Maneskin v Eteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne. Sobota, 13:15. Asi jste pravděpodobně po obědě. Tak pokud, prosím vás, teprve čekáte, až to slehne, jo, tak hlavně to nepřežeňte. Není nic horšího, než když mám pak blbě ze skvělého jídla, že jo. To je zbytečná škoda. Navíc, pokud máte prodloužený víkend, tak sobota je teprve začátek, jo. Takže pokud máte nějaký ty úkoly, tak hele, času dost. Nejdůležitější je, abyste se cítili skvěle. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Alvaro Soler nebo Gracie Abrams.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Gracie Abrams za námi na Hit Radio City, krásné odpoledne. No určitě už jste si všimli, že Průmyslový palác je opět kompletní. Po 18 letech, kdy schořelo levé křídlo, konečně Průmyslový palác září v novém. A teda je to nádhera. Video jste mohli vidět na našem Instagramu. No a já jsem byla přímo na místě a taky jsem pro vás vyspovídala lidi, kteří zatím stáli. Se mnou je to předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zásadní věc, po 18 letech bude hotovo a budou první prohlídky, tak na co všechno se můžou návštěvníci těšit?
1: Tak otevření Průmyslového paláce přináší samozřejmě možnost podívat se dovnitř po dlouhé době, ale nebude to tak snadné. Byly vyhlášeny komentované prohlídky, které se vyprodaly během asi 2 hodin. Všechny termíny, které existovaly spolu s Prague City Tourismem, hledáme ještě nějaké další termíny, které bychom mohli nabídnout v tuhle chvíli, ale už se to kombinuje s akcemi, takže to není tak snadné. Každopádně první velká akce, která zde proběhne pro veřejnost, je vlastně akce Design Block, která na začátku října obsadí střední halu Průmyslového paláce a v průběhu Design Blocku mají návštěvníci samozřejmě možnost do paláce nahlédnout, přijít se podívat, jen si musí koupit lístek na Design Block.
0: Je tu nějaký detail, kterého si třeba návštěvníci jen tak nevšimnou, ale vy jste na něj pyšní?
1: Je tu spoustu míst, která tu předtím neexistovala a nebo si je nikdo nemůže pamatovat, protože prostě podoba levého křídla se vlastně vrátila jako replika toho původního stavu z roku 1891. Takže třeba jenom vnější podoba toho levého dostavěného křídla si myslím, že je věc, kterou nemohlo nikdo vidět, možná ti nejstarší pamětníci, ale to je určitě jako něco úplně exkluzivního a kompletní terénní prostory, které zase nebyly pro nás, je tady obrovská výhoda technologií, kterými je dneska palác nabitý, vzduchotechnika hasící, samozřejmě technologie, kterou jsme rádi, že máme, ale je tady spoustu drobných detailů a oprav.
0: A co se vlastně teda z toho původního podařilo zachovat?
1: Vlastně střední hala Průmyslového paláce v podstatě odpovídala po většinu času tomu původnímu vzhledu, kromě toho, že na věži, která stojí za námi, tak byly odstraněny sochy tehdejších panovníků, které se nevrátili, už po rekonstrukci jsou jenom výklenky. Vevnitř zůstal zachovaný malovaný strop, vitrážová skla vlastně po celé té střední hale. V pravém křídle zůstalo zachováno také téměř všechno z toho původního vzhledu, ale tam je vlastně ta původní budova z roku 1891 schovaná pod tím druhým stropem, který je ze spoda, takže spoustu prvků tu je. Samozřejmě foaje, které ale je z 50. let, tak zase zůstalo zachováno a jenom se obnovilo restaurátorskou prací, tak aby odpovídalo zase tomu dobovému vzhledu.
0: Můžu vám přísahat, že to místo je nádherný. Tak třeba než se dostanete dovnitř, tak říkajíc naživo, mrkněte se na Instagram Hit Radio City 937, tam video máme. A já posílám další hity. Za chvilku Imagine Dragons a teď je tu Eva Farná a Perpetuum Mobile.

Tohle jsou Imagine Dragons a Wrecked. Posloucháte Hit Radio City. A doufám, že si užíváte krásnou sobotu, protože ano, po těch pár dnech, kdy to bylo už takové opravdu podzimně depresivní, už to začínalo docela hrozit tím, že začne být opravdu hnusně, tak ne. Opět se nám vrací sluníčko, vrací se teplo, takže pokud jste se dneska ráno navlíkli, tak asi táhnete bundu v ruce, ale hele, no, to k tomu krásnému období podzimu prostě patří. A pokud jste s námi, tak tomu patří taky ty nejlepší hity. Za chvilku Maroon 5, Welshly Arms nebo Ella Henderson.

0: Baby Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Shawn Mendes v éteru Hit Rádia City těsně před 14. Za chvilku Kamrat nebo Kelly Clarkson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Povltavské ulici jste nahlásili nehodu u odbočky k Bulovce. Počítejte se zdržením v obou směrech. A kolony jsou i na magistrále na tradičních místech, tedy na Nuselském mostě ve směru do centra a ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: On air. Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Úsek Palmovka ke Stírce je obousměrně bez tramvají. Výluka začala ráno a potrvá do pondělních 6 večer. Důvodem je údržba trati. Zavedena je náhradní autobusová doprava v denním provozu X3, v nočním pak X95. Podrobnosti na webu dpp.cz. Jízdu po jihozápadní části Pražského okruhu zkomplikují víkendová omezení. Od dnešních 15 do zítřejších 15 hodin bude provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od 23 hodin do nedělních 11 se pak bude jezdit pouze jedním pruhem v každém směru mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Česko je na třetím místě mezi zeměmi Evropské unie ve využívání kryptoměn v maloobchodě. Založení účtu u nás nabízí Partners Banka. Nákup a prodej bitcoinů je možný v její mobilní aplikaci. Jaká jsou rizika, popisuje analytik Lubomír Valík.
4: Je pravda, že bitcoin je rizikové aktivum z toho pohledu, že je volatilní, že se jeho cena hýbe nahoru a dolů, což může být rizikové, když ho klient nakoupí třeba jednorázově za větší sumu, tak z roku na rok může jeho hodnota klesnout výrazně. Současně ale ty výkyvy bitcoinu přináší i potenciál většího zhodnocení.
3: Podle Partners banky se tak může jednat o dobré doplnění investičního portfolia. Čeští fotbalisté vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Hrát se bude v Edenu, duel začne ve 20:45. Favoritem je Chorvatsko. V noci se v Praze ochladí na zhruba 7 stupňů, při uklidnění větru až na 4. Zítra bude převážně polojasno, zpočátku se výjimečně objeví mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Hit Radio City.
5: Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. hodině. Doufám, že si užíváte fantastickou sobotu. K tomu je tu Kamrad.

Deluxe and My Life Would Suck Without You. Posloucháte Hit Radio City. A dámy a pánové, nejbizarnější únos v dějinách. Ano, ten se stal teď, prosím vás, v Londýně, protože pod záminkou falešného rande dva bratři unesli jednoho mladého muže, o kterém si mysleli, že je bohatý. A požadovali poměrně dost vysoké výkupné, nějakých 30 tisíc euro. Jo, liber. 30 tisíc liber. Unesli ho, měli ho v autě, vyhrožovali mu airsoftovou zbraní, to on samozřejmě nepoznal, že to není opravdová pistole. No, začali volat jeho přátelům kvůli penězům, že jo. Tak jeden z nich jim to rovnou vytíp, páč si myslel, že je to nějaký blbý vtip, a další z nich jim řekli, že prostě nemají tolik peněz, že jo. Pokusili se teda dát dohromady všechno, co měli, což dohromady bylo necelý, nebo nějaký 2000 liber, jo. Tak únosci nejdřív, že teda dobře, dáme vám 90% slevu, chcem aspoň 3000 liber. Nakonec teda řekli, že dobře, že i ta dvojka bude stačit, že prostě co se dá dělat. No a bohužel pro ně se zároveň tady ti vydíraní otočili na policii, který velmi rychle únosce našli, dostihli je v autě, zatkli a vyřešeno, jo. Teď si to představte, vy si naplánujete únos, jo. Blbě vytipujete člověka, takže musíte dát 90% slevu a ještě vás stejně chytějí. Strašný pech.

0: Posloucháte Hit Radio City, za námi Lost Frequency. Krásnou sobotu přeju a ano, většinu lidí teď čeká prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek. A pokud ještě nevíte, co se sebou v pondělí, tak pro vás mám výborný tip. Vím totiž, proč byste měli jít do zoo. O tom už za malou chvíli. No a do té doby třeba Martin Garrix, Atmo Music nebo Taylor Swift, tak buďte s námi.
1: Garín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: Taylor Swift s námi v éteru Hit Radio City. A už jsem slíbila program na pondělí, protože dámy a pánové, v pondělí slaví pražská ZOO 95. narozeniny. Je to neuvěřitelný, ale ano, 95 let, to je, co se poprvé otevřela. Jako první zvířátko tam byla vlčice Lota. To jsme si řekli mimo jiné tuhle středu, když jsme vysílali právě z pražské ZOO. No a my jsme pro vás vyspovídali mluvčího Filipa Maška, abyste věděli, na co se těšit a proč dorazit. Takže jak vlastně oslaví ZOO Praha svoje 95. narozeniny?
1: My na Den české státnosti na svatého Václava tady v pražské ZOO oslavíme půlkulaté narozeniny 95. výročí otevření ZOO Praha. A na ten den jsme přichystali speciální program právě ve stylu 30. let, kdy byla ZOO otevřena. To znamená dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Bude se konat taky speciální program u těch druhů zvířat, která právě nějak souvisí s těmi začátky pražské ZOO, tedy třeba u vlků, u slonů nebo u lvů. Na ten den jsme přichystali také program u koní převalského, protože současně slavíme 15 let od toho prvního transportu koní převalského do volné přírody z Prahy. A tehdy přijde i kazašský velvyslanec, mongolská velvyslankyně a velká sláva se potom bude dít právě i u expozice Gobi, kde žijí koně převalského. Celý ten den se ale ponese hlavně v duchu 30. let, a to i tak, že pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
0: Ptali jsme se na to, jaký je hlavní bod programu.
1: Ten program je opravdu celodenní, takže je těžké vypíchnout nějaký highlight, ale třeba pro mě osobně ten highlight určitě bude ta dobová móda, ty dobové kostýmy, bude tady zdarma lekce swingu pro návštěvníky, bude tady hrát živá swingová kapela a nebo třeba taky módní přehlídka dobových oděvů.
0: A údajně se chystá i speciální výstava.
1: Návštěvníci se také mohou těšit na zahájení fotografické výstavy 95 let ZOO Praha, kde uvidí ty až někdy bizarní začátky pražské ZOO, kdy třeba legendární slon Baby se podílel na stavbě zoologické zahrady, protože ho tady chudáka zapřáhli za kolečko a i když teda podle fotografií ho to možná i bavilo, ale zkrátka budoval tu zoologickou, to už je z dnešního pohledu opravdu úplně absurdní. Málo lidí také ví, že ten ikonický výběh pand červených, který naleznou tady u hlavního vchodu, byl prvním výběhem ZOO Praha a obývali ho také první obyvatelé ZOO Praha, což byli vlci. Málo lidí ví, že právě vlk byl prvním zvířetem tady v ZOO. No a u těchto a dalších druhů zvířat jako u slonů, u lvů bude probíhat ten speciální program, protože to jsou ty ikonické druhy, které nějak souvisejí s těmi úplnými počátky. Konec konců do dneška v tom logu ZOO Praha, kde je 5 stop různých zvířat, tak právě ta žlutá stopa je stopa lvice Šárky, prvního lva tady v ZOO.
0: No a samozřejmě, abyste věděli, kdy tam v pondělí vyrazit, tak jsme se ptali i na to, jak bude v pondělí otevřeno.
1: ZOO i v tento slavnostní den otevírá standardně v 9 hodin, brány zavírá v září v 6 hodin odpoledne, no a ten hlavní program začne v 11 hodin tady u vzdělávacího centra v dolní části ZOO.
0: Tak si to nenechte ujít, velkolepá oslava 95. narozenin v ZOO Praha a teď Ray Dalton. Lilia.

0: počasí úplně ideální, co? Lumineers a Ho Hey v éteru Hit Radio City. Za chvíli 3:45 a ano, dnešek, to je úplně, teď se to děje, teď se děje to babí léto. Budem doufat, že s námi vydrží ještě v říjnu, klidně možná i v listopadu, v prosinci by mohla být zima, sníh, jo? A leden, únor už klidně jaro, co? Já si myslím, že to by aspoň teda ve městě byl úplně ideální stav. Bohužel víme, jak je to s přáními, že?
1: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Už jsem dospělej, tak neboj se to říct.
0: Pokud si ale přejete do uší ty nejlepší hity, tak to se splní. Za chvilku Miraj, taky Demi Lovato nebo One Direction.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Come on.

0: Nějaký ty komplimenty od One Direction v éteru Hit Radio City. Za chvilku 15 hodin čekají nás Jay-Z a Alicia Keys nebo Ava Max. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí Kolony stále hlásíte v Povltavské ulici u odbočky k Bulovce v obou směrech. Pomalejší je stále provoz taky na Nuselském mostě ve směru od D1 a se zdržením počítejte i na Pražském okruhu u Plzeňské dálnice a na sjezdu z D5 na okruh směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Zítra se koná běžecký závod Běchovice Praha. Kvůli němu bude omezen provoz z Běchovic od ulice Českobrodská až ke křižovatce ulic Hartigova a na Vápence. K dopravním omezením na trase běhu dojde zhruba mezi 7 a 13 hodinou. Jaké změny kvůli závodu nastanou v provozu tramvají a autobusů, najdete na webu dopravního podniku DPP.cz. Jedním z hlavních témat v boji o primátorské křeslo je pomalá městská výstavba. Podle lídra Prahy sobě Adama Scheinhera nevznikl v metropoli za 8 let jediný nový městský bytový dům.
3: Městský developer má po 6 letech první povolení na pouhých 22 bytů a stejně nestaví. Městci si přitom drží stejný náměstek od roku 2018. Přitom Praha má pozemky developera a má na to i peníze. Chybí někdo, kdo to dotáhne od pozemku po kolaudaci.
1: Praha sobě slibuje 500 bytů ročně do majetku města. Bydlení mají v kampani taky kandidáti Starostů, Pirátů nebo Spolu pro Prahu. V Tatrách napadlo až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy. Platí první lavinový stupeň. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean King utkají s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilie Marčenka v semifinále porazil šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Nedělní finále začne v 11 dopoledne našeho času. Noc do Prahy přinese ochlazení na zhruba 7 stupňů, při uklidnění větru až na 4. Zítra pak naměříme stejně jako dnes na nejvýš 22 stupňů. K tomu čekáme většinou polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy.
2: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 3. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte krásnou sobotu a k tomu Ava Max.

Jay-Z a Alicia Keys, posloucháte Hit Radio City. Hele, a umíte složit Rubikovu kostku? Takhle, pokud ne, nevadí. A nemusíte se stydět mi to přiznat, protože já taky ne, jo. Já jsem na to byla teda marná úplně vždycky. Ale pozor, protože skládání Rubikovy kostky má novou vládkyni. A poměrně překvapivou, protože jde o 6letou dívenku, která hned dvakrát v průběhu září překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit hluboko po 4,5 sekundy. Reálně ten její průměr je 4,27, což je hustý. Dokonce ale umí složit tu kostku třeba za 3,6 sekundy. 3,6 sekundy. Já jenom, jestli si to dokážete představit. Údajně to trénuje 3 hodiny denně. Já bych chtěla říct, že přibližně 3 hodiny mě trvá složit jednu tu stranu a to u toho ještě podvádím. Někdo je prostě šikovnější na něco jiného. To se nedá nic dělat. Tak pokud nevíte, co s časem, můžete začít trénovat. A k tomu posílám Benres.

0: New Religion a BB Rexha v éteru Hit Rádia City. Přeju vám všem krásnou sobotu, 3:45, venku se drží nádherný počasí. Takhle, babí léto se nám údajně docela protáhne, ano, už je to venku, potvrzují to meteorologové, tak budeme doufat, že tentokrát mají pravdu, ale prosím vás pozor, jo, v noci je fakt zima, takže vy, co ještě stále necháváte přes noc otevřen okno, těšme se na ty rýmečky. Další hity do uší už za chvíli, čeká nás Raye, Ed Sheeran nebo Cyril.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Ed Sheeran a Galway Girl, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. A kolik byste byli ochotní dát za bochník chleba? Jakože fakt dobrý bochník chleba. Šli byste třeba na stovku? Jo? A co takhle třeba 1283 korun? To už je docela hodně, co? Představte si, že ano, za tuhle cenu se aktuálně prodává chleba od jedné rakouské pekárny, pěkně v Americe, New Yorkská čtvrť Soho, to je drahý samo o sobě, a lidi to kupujou. Je to neuvěřitelné, ale ano, bochník chleba za $60 a lidi to kupujou. Údajně mají každý den téměř vyprodáno v prvních týdnech po otevření, což je šílený, jo, jako to je neskutečný. Takhle, rakouská pekárna, oni mají svůj asi stoletý kvásek, jo, dobře. Taky si dovážejí speciální bio mouku právě z Rakouska, ale jinak ten chleba je prostě voda, mouka, sůl a čas, samozřejmě. Čas je naprosto zásadní. Takhle, ten chleba je krásný. Já věřím, že bude i fantastický, ale 1283 koruny prostě docela dost, jo. Já jsem se třeba teď naučila péct chleba. Je to fakt jednoduchý, jo. A v průměru vás to vyjde třeba na 25 korun, tak možná zkuste spíš upéct si vlastní.

0: Činasky a slovenský klín v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne vám všem. No a víkend, to se nabízí vyrazit do kina. A na co? To už ví Ivo Alač. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Ještě než ho o Vánocích na Netflixu uvidíme zase jako Cliffa Boota, což je postava z Tenkrát v Hollywoodu, za kterou dostal Oscara, máme teď Breda Pitta i v kinech. Dobrodružný thriller V srdci divočiny ocení nejenom fandové tohoto charismatického herce, ale i milovníci přírody a zejména pejskaři. Ten německý ovčák po boku Pitta byl neskutečný. Škoda, že ta zbylá zvířata byla digitální. Ale i tak se mi to líbilo. Co se mi ale nelíbilo, je Na hraně smrti 2 Dead Point. Už ta jednička byla hodně hloupoučká, kolikrát až absurdní, ale zároveň taky místy dechberoucí a napínavá. Dvojka je ještě pitomnější, nechtěně vtipnější a bohužel taky hodně digitální a tím pádem pro mě skoro bez napětí a pocitů závratí, které má tato série evokovat. Tak uvidíme, co chystaná trojka. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Šabu Zip, Eteru Hit Rádia City těsně před 16. Za chvilku Alex Boren nebo Robbie Williams, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Kbelské ulici za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany je hlášená nehoda. Bourala tam dvě osobní vozidla. V Opletalově ulici na úrovni hlavního nádraží se také bouralo dvě osobní auta. K nehodě dvou osobních došlo i ve Zborovské u křižovatky s Lidickou. Pomalejší provoz stále hlásíte na Nucelském mostě při cestě do centra a ve Vilznově ulici před Václavským náměstím. A s kolonou počítejte taky na pražském okruhu u Plzeňské dálnice a na sjezdu z D5 na okruh směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Připomínám výluku metra. Linka C nejezdí v úseku Pražského povstání Chodov. Zavedeny jsou náhradní autobusy. Do běžného provozu se metro vrátí v úterý. Důvodem výluky je výměna dalších původních dřevěných pražců za betonové. Jde o poslední plánovanou rekonstrukci v metru v tomto roce. Při dvoudenní dopravní akci v Praze, která byla zaměřená hlavně na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek, rozdali policisté pokuty za více než 50 tisíc. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Vysílače v Liblicích u Českého Brodu čeká demolice. Odstraňování má začít za necelé 3 týdny. České radiokomunikace už o plánovaných pracích informují majitele okolních pozemků. I letos je vysoký zájem o exotické dovolené na podzim a v zimě. Češi vyrážejí za sluncem, poznáním i adrenalinem. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Asii směřují čeští cestovatele nejvíce do Thajska, Vietnamu nebo Kambodži. Afrika zahrnuje oblíbenou Tanzánii se Zanzibarem nebo Jihoafrickou republiku. Cestovatelé zde spojují odpočinek u moře s návštěvou národních parků, safari, s poznáváním místních kultur. Na americkém kontinentu patří k hlavním destinacím Čechů Dominikánská republika a Mexiko.
1: Zítra v Praze čekáme většinou polojasnou oblohu, zpočátku výjimečně mlhy a teploty stejně jako dnes do 22 stupňů.
2: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 16:00 přeju vám fantastickou sobotu, k tomu ty nejlepší hity, teď jsou tu Depeche Mode.

Alex Warren a Ordinary v éteru Hitrádia City. Hezké odpoledne. No pozor, pozor, protože Prahou už nám jezdí auta téměř bez řidičů. Prosím vás, Tesly, který mají teď ten asistenční systém, který vlastně řídí sám, tak mají povolení už tady u nás v Česku jezdit. Takže první řidiči už to po Praze testují takhle. Není to neomylné? Jo, o tom se přesvědčila hned první testovací jízda, takže řidič musí neustále být jako ready a když tak převzít řízení, furt je za to zodpovědnej, jo. Ale při té první testovací jízdě tak pozitivně, že třeba chodců na přechodu si to auto všimlo. To jsme asi všichni velmi rádi. Tramvaj to taky zaregistrovalo, to je taky důležitý. Dokonce to vůbec nepřekračuje rychlost, což je neuvěřitelný. To jsem sama překvapená. Tak uvidíme, jenom prosím vás, ano, rozhlížejte se možná ještě o něco víc. K tomu Gabry Ponte.

0: Robbie Williams a Angels. Fantastická věc. Posloucháte Hit Radio City. Čtvrt na pět, přeju vám všem krásnou sobotu, doufám, že si to užíváte, počasí vyšlo nádherně. Většinou to bývá obráceně, v týdnu hezky a o víkendu hnusně, tak teď ne, babí léto nám svítí na ten prodloužený víkend a je to fantastický. Aby byla ta atmosféra kompletní, tak k tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Čekají nás Velšle a Harms Poetika nebo Kato a John.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Welsh The Arms a Legendary, posloucháte Hit Radio City. No, průmyslový palác už je opět kompletní. Dlouhých 18 let to trvalo, než se podařilo ho celý obnovit, protože právě v roce 2008 schořelo levé křídlo. A my jsme tam byli. Byli jsme se podívat, jak to aktuálně vypadá. Takhle budova je nádherná. Pokud to chcete vidět, alespoň teď z pohodlí domova, mrkněte se k nám na Instagram hitradiocity937. Tam je kompletní prohlídka. Vřele doporučuju. No a já jsem na místě se byla nejenom dívat, ale taky zpovídat zodpovědné osoby. Jsem tady s Davidem Čechem, což je vedoucí projektu za Metrostav. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zásadní otázka. Jaký to bylo, když jste sem poprvé přišli vlastně v tom roce 2022? Co tu na vás čekalo?
2: Čekal nás tady objekt, který už byl po 120 letech docela vybydlený. Chybilo mu bohužel to vyhořelé křídlo a věděli jsme, že nás tady čeká spousty práce, kterou právě v tuhle chvíli dokončujeme.
0: Co bylo na celé té rekonstrukci technologicky nejnáročnější?
2: Tak asi nejnáročnější bylo průběžné upravování projektu, který vlastně reflektoval na dílčí nálezy a aktuální zjištění na stavbě a zapracování do plánu prací. Tyto nové zjištění nebo aktualizace projektu probíhaly prakticky přes celou dobu trvání projektu a vzájemně se křížily, někdy jako změna měnila změnu, takže tohle bylo asi pro nás nejnáročnější.
0: A jak komplikované vlastně bylo to levý křídlo, který vyhořelo v roce 2008, tak my víme, že je to v podstatě replika, tak jak třeba náročné bylo to dodržet a fakt jako to splnit?
2: Ono paradoxně to levé křídlo bylo pro nás jednodušší, protože byla to vlastně novostavba, kdy nejsložitější bylo na začátku, kdy jsme vlastně vykopali stavební jámu a následně jsme zjistili stav základu těch okolních křídel, kde jsme museli upravovat právě založení a dodatečné tryskové injektáže a pak už vlastně ten proces ty výstavby levého křídla byl vlastně jako když stavíte objekt na zelené luce.
0: Na co jste teď po dokončení nebo téměř dokončení nejvíc pyšní?
2: Já bych řekl asi na to, že jsme měli možnost tady tu obnovu a tu rekonstrukci provést. Je to velice jako náročná stavba a jsme hrdí, že jsme se tady mohli toho účastnit.
0: Celý průmyslový palác vypadá fakt fantasticky. Doporučuju se vyrazit, podívat a pokochat se. K tomu další hity do uší právě teď Taylor Swift.

Kamaráta Feel Alive, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku 4:45, venku stále nádherně, to je boží. Co? Tohle počasí, to je ideál, jo? Není takový vedro, ale je krásně, takže možná ještě čas vyrazit třeba na příjemnou procházku, protože třeba, hele, pražský parky, kterých máme naštěstí spoustu, jsou na podzim nádherný. Jak začne padat to první listí a jdete prostě stromovkou, grébovkou, kudykoliv, jo, je to prostě hezký. A navíc máme na každém kroku v parcích různý bary, což je taky příjemný, že jo, že koukáte na hezký listí a ještě si dáte hezký drink. Říká se tomu balance, tak vyražte. K tomu další hity, za chvíli Avril Lavigne, Rosé a Bruno Mars nebo Shawn Mendes.

0: Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa a Houdini v éteru Hit Rádia City těsně před 17. Za chvilku Damiano David nebo Robin Schulz, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Spořilovské ulici ve směru na jižní spojku za sjezdem z ulice 5. května došlo k nehodě. Bouralo tam osobní auto s nákladním. Ve Zborovské ulici u křižovatky s Lidickou bourala dvě osobní auta. Na magistrále hlásíte zdržení, konkrétně na Nuselském mostě směr centrum a ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence, a se zdržením počítejte taky na Pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Kvůli údržbě trati je zastaven provoz tramvají v úseku Palmovka ke Stírce. Obousměrné omezení potrvá do pondělních 18 hodin. Cestující mohou využít náhradní autobusy, v denním provozu je to linka X3, v nočním X95. Paterčata kriticky ohroženého geparda štíhlého, která se narodila v červnu v Zoo Praha, dobře prospívají. Od příštího týdne je budou moci návštěvníci vidět ve výběhu vedle pavilonu Šelem a Plazu. 4 samci a 1 samice zatím pobývají se svou matkou v odděleném výběhu. Pražská zoo odchovává gepardy po 8leté přestávce. Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících. Zapojili se do něj desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dneska vrcholí na Malostranském náměstí. Čeští fotbalisté se v Edenu utkají s Chorvatskem. Úvodní zápas nového ročníku Ligy národů začne ve 20:45. Favoritem je Chorvatsko. Naši reprezentanti vstoupí dnešním duelem do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. V noci rtuť teploměru klesne na zhruba 7 stupňů při uklidnění větru až na 4. Zítra se vyšplhá na nejvýš na 22. Neděli doprovodí polojasná obloha, zpočátku ojedinile mlhy, postupně během dne má mraků ubývat až do vyjasnění.
0: Hit Radio City.
2: Hezké odpoledne, 17:02. S vámi Kateřina Pechová, přeju vám fantastickou sobotu a k tomu je tady Pink.

Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio City. Ve Vršovicích a okolí bude dneska veselo. Ano, prosím vás, čeká nás reprezentační zápas. Naši dneska nastoupí ve 20:45 proti chorvatské reprezentaci. Chybět by neměl ani legendární Modrić. Jo, asi víme. Na to, že mu je už přes 40, tak stále je klíčovým hráčem, což je jako roztomilý, ale nebojte, jo. Chorvati už mají prej i nový mladý hvězdy. Uvidíme. Tipuju, že půlka z nich má příjmení, co končí na ič. To je jediný, co si dokážu jako troufnout říct. Zároveň jsou Chorvati oproti našim favoriti. Já věřím, že tentokrát naše reprezentace ten zápas zvládne, jo, že to bude se ctí. Ale je pravda, že co se fotbalu týče, tak už jsme dlouho nebyli favoriti. No tak si necháme překvapit, k tomu Damiano David.

0: Plus. Tohle je Christina Aguilera a Beautiful na Hit Radio City. Doufám, že jste si to užili, že jste se trošku zasnili. Jinak 17.17, můžete si něco přát, stíháte, máte na to skoro celou minutu, ano. Doufám, že jste si všichni přáli ten nejlepší playlist, protože to můžu zaručit, jo? Pod to se můžu podepsat, to zvládnu. A ano, za chvilku nás čeká totiž třeba Eva Farná a Mirai, fantastická věc, vzpomeneš si. K tomu Jay-Z a Mr. Hudson, kteří by chtěli žít věčně. A taky tohle. Ano, Fall Out Boy a Centuries už za chvilku do uší.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio City. Máme půl šestý a dámy a pánové, možná jste to cítili už dneska v noci, teď to bude ještě horší, dnes je totiž úplněk. Je to tak, prosím vás, jenom hlavně pozor, jo, dneska, ještě předtím, než půjdete spát, tak je to totiž úplněk v Beranu. Jo, a jestli na ty věci věříte, tak údajně hrozí, že se rozejdete se svým partnerem. Že prostě budete všechno tak strašně hrotit, až si řeknete, že to vyřešíte. Takže ideálně spolu dneška vůbec nemluvte, jo, maximálně si mávejte, můžete se na sebe usmívat, to máte dovolený, jo, ale jinak opatrně radši běžte každý někam ven, jo, pohoda, každý po svým. A než začnete řešit jakýkoliv výtky, tak si běžte vyspat, jo. Vsadím se, že zítra už to bude lepší. A nebo taky nebude, protože se kvůli tomu úplníku nevyspíte, že jo? Samé otázky. Další hity k tomu za chvíli Offenbach a teď jsou to Liam Payne a Rita Ora.

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio City. Blíží se 6. hodina, to znamená, že se s vámi budu pomalu pro dnešek loučit. Užijte si krásný zbytek soboty. Takhle, jestli vyrážíte někam ven, tak jenom opatrně, nepřehnat to, jo, až se tady zítra v jednu potkáme, ať vám není špatně. Jo, dobře. Tak jo, za chvilku si dáme ještě nejnovější zprávy, do té doby třeba Lady Gaga, taky Sofian Mešmeš nebo Tom Walker. Tak krásnou sobotu, mějte se hezky, ahoj.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
4: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
3: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Už za necelé 3 hodiny začne zápasem proti Chorvatsku nová éra české fotbalové reprezentace. Na lavičce se poprvé představí nový trenér českého týmu Španěl Santi Denia, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je Chorvatsko s kapitánem Lukou Modričem. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech?
3: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

stíne odkvete, pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

będziemy dzieć i to co nie czeka.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkám.